0: Vítejte na bohoslužbě podcastu Na kávu s Bohem z 10. října 2022.
1: Auf einen Kaffee mit Gott.